0: SVH.
1: Ne SVH.
0: Radio SVH LV.
2: Hej, čau.
3: To je instrument.
2: Počíš? Radio SVH
3: LV.
2: Matinkam klausíš nás.